jedna pesem. A toľkova mnoho spomení. Ľubimite ti pesni od 90. Samo po Energy. Energy.